0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý hled.

0: speváčka Janajs a jej pieseň Na dosah pripomína nám, že všeličo o 16.39 minúte je v piatok už na dosah, možno aj nejaké tie myšlienky na oddych, na pohodu, ktorá vás verím, že čaká počas víkendových dní. Na čo by ste povedali na tip na dobrý film? Aktuálne si vypočujeme ďalší diel Filmana Talks, originálneho programu tvorcov Filmany. Nahrávka približuje hodnotné filmy, aby sa stali súčasťou našej živej viery. Dnes sa spolu so strihačom Jurajom Ondrušom pozrieme na americkú životopisnú drámu z roku 2023. Film Sight.
1: Hezký den, vážení posluchači. Vítejte u dalšího dílu Filmana Talks. Pořadu, ve kterém si povídáme o filmech, na které má opravdu smysl se dívat. Jakou cenu má lidský zrak a co všechno musí člověk obětovat, aby mohl pomoci vidět druhým? Dneska si představíme úžasný životopisný film s názvem Prozření v originálu Sight z roku 2023.
2: Filmana Talks, podcast o filmoch, ktoré môžu nasytiť vašu dušu.
1: Film sleduje skutečný příběh doktora Minga Wanga, který jako mladý chlapec zažil hrůzy komunistické kulturní revoluce v Číně. Dokázal se ale dostat do Ameriky, kde se z něj díky obrovské píli a úsilí stal jeden z nejlepších očních chirurgů na světě. Příběh graduje ve chvíli, kdy se doktor Wang rozhodne pomoci slepé holčičce, sirotkovi z Indie, aby jí mohl vrátit zrak. Musí se nejprve postavit svým vlastním traumatům z minulosti. Film tak nádherně propojuje svět špičkové medicíny s hlubokým hledáním smyslu života, Boha a možná i vnitřního uzdravení. O filmu si budu povídat s Jurajem, s mým kolegou z Filmany, filmovým střihačem. Ahoj Juraji, dneska tady máme na stole film Prozření. Lékařské příběhy jsou u diváků velmi oblíbené, ale tohle není úplně běžný seriál z nemocnice. Doktor Wang pochází z komunistické Číny. To je mimochodem téma, kterému asi starší generace u nás dobře rozumí. V čem byla jeho životní cesta tak unikátní?
3: Ahoj Honzo, vďaka za pozvanie. Som rád, že znovu môžeme debatovať o filmoch a konkrétne o tomto filme Prezrenie, kde práve tá hlavná postava za mňa má tú túžbu stať sa tým doktorom aj vďaka svojim rodičom, ktorých vidí ten veľký vzor. On si akoby tú cestu toho doktora úspešného v Amerike musel ako dosť tak ako vybojovať skrz aj kultúrnu revolúciu v Číne, ktorá trvala niekoľko rokov. Po niekoľkých rokoch sa dostal do Ameriky a unikátne je to v tom, že jeden z mála tej dobe, ktorí sa do Ameriky dostali a čo je strašne zaujímavé na tomto filme, je to, že to je podľa skutočných udalostí.
1: Často ve spoločnosti vidíme, že špičková veda a víra nejdou úplne dohromady. Zvlášť třeba u lékařů. Jak se s tím vyrovnává hlavní hrdina? Dá se vlastně v lékařské vědě a zkoumání lidského oka objevit něco jako boží dotek?
3: Já to vnímám tak, že vlastně on jakoby sám z začátku to prezrenie vlastně jakoby nevnímal, lebo že k němu se tak jako postupně ty různé situace dostávaly, ale musel prezrieť do toho momentu, do toho zázraku, kedy sa vlastne podarí ako nejaký zázrak v nejakom štýle sa vlastne mu to podarí. Takže ten Boží dotyk on v istý moment zažíval, ale by som až povedal, že až také akoby v jednoduchej situácii.
1: Super, díky. A tebe se ten film nějak vlastně jako dotknul, když se bavíme tady o božím dotyku, tak i nás lidi se dotýkají různé věci, tak dotknul se tebe ten film nějakým způsobem a případně proč?
3: Mně se to právě dotklo, je to jako celkom živé popravdě, že jsem to, jak to teraz nahráváme, tak niekoľko hodin předtím jsem si to vlastně pozrel a každý film má v sebe nějakou emociu, som je možno emocionálně viac nastavený, tak mi se na to vlastně dotkne. A čo sa týka ako toho samotného Božieho dotyku, vlastne niečo ako ten hlavný hrdina. On tej jednej slepej dievčiny z Indie skrz ňu vlastne prenikol a zažil ten Boží dotyk. Ako aj možno matka Teresa hovorí o tom, že v tých jednoduchých veciach sa k nám dostáva Boh. Nemusí to byť nič, že musíme vidieť Panu Máriu tu pred nami, keď sa modlíme 40 očenášov, ale že naozaj v tej jednoduchosti je krása, jak sa hovorí. Sice je to možno banálne, ale na druhú stranu, keď vidíme, že to dievča malé z Indie má vieru a modlí sa aj za ostatných, tak to je ten Boží dotyk, ktorý som možno aj počas tohto sledovania ja zažil.
1: Mne to pripomína, včera som videl taky takové video, kde mluvili o tom, že každý z nás věřících vlastne s sebou nese Krista, nese Ježíše na místa, kde je za lidma, se kterýma je, vlastne přináší ho s sebou do těch situací. A to je vlastně hrozně silný a myslím si, že je to vidět i na tom filmu, že ta malá holčička vlastně donesla toho Krista práve tomu doktorovi a on díky tomu prozrel.
3: Ale z začiatku to ako nevidel, že to je tiež ako, že je to tá cesta, o ktorej sme ako vravili, unikátna, že asi musí byť človek aj v nejakej Božej prítomnosti a naozaj má ako ten kontakt s tým Bohom, ale že to trvá, že to není vlastne hneď.
1: Tak možná inspirace pro nás, pro všechny, buď se podívat na film Prozření na Filmaně, anebo minimálně nést Boha a nést Ježíše sebou do všech situací a nechat to působit vlastně přes nás. Tam byl vtipný moment v tom videu, kdy ten řečník z Ameriky říkal, že jsme vlastně ti oslové, kteří nesou toho Ježíše a nesmíme se nechat strhnout tím, že lidi nám tleskají, jásají, že pod nás dávají pláště a ratolesti, protože to není pro nás, ale je to pro toho Ježíše, kterého my neseme. Neseme sebou a neseme dál. Tak to je možná taková malá i postní inspirace pro nás, pro všechny. Díky, Juraj, moc za krásné povídání o filmu. Díky moc i vám, posluchačům, že jste s námi a příjemný zbytek dne.
2: Sledujte kresťanské filmy na filmana.sk.